0: Druhá hodina Megamixu je tady a i teď zazní skvělá muzika od skvělých muzikantů, samozřejmě s těžištěm v 70. a 80. ale i 90. tu dnes budou. Vítejte u předposledního vydání letního speciálu v taneční party. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. playlist teď a nebo po vysílání radiokor.cz, kde si pod záložkou podcast vše můžete stahovat nebo poslouchat, samozřejmě s určitým zpožděním, většinou je to tak týden až 14 dnů. Startovací výstřel hned provede Princess a její minimix. Ten je ale dlouhý 9 minut, tak nevím, proč se tak jmenuje. Pak nám již známý Marlo se jeho dance video mix číslo 59 představí Funk and Soul z 80. Pak Linda Jorizo, a protože začínala ve skupině The Flirts, bude to jaksi vše smícháno dohromady, jak její solovky, tak něco od Flirts. Nesmíme zapomenout ani na naše jižní sousedy a snad nejznámější zpěvák odtamtud, pro tedy české posluchače, samozřejmě Falco a Tribute Megamix. No a pak ještě vrchní míchač nakladatelství PWL, Pete Waterman Label. A ten míchač se jmenuje taky Pete, ale Pete Hammond a jeho mix 90. No a nakonec docela raritka, většinou ty medly neboli megamixy míchají DJové. No ale Amanda Lear si řekla, že to udělám tentokrát sama. No, vyšlo to někdy kolem milénia a tak to má příhodný název. Pamatujete se ještě na mě? Tak to bylo zřejmě určeno pro novou generaci, která si moc nepamatuje. Já si teda pamatuju velice dobře, když jsem v roce 77 trsal na Strahově na její muziku. A ona je nadčasová, vydává dál a dokonce i moderuje a vůbec prostě je to multikulty. U mě pro všechny generace jen ten nejlepší poslech, který vám přeje od mikrofonu samozřejmě Pavel Bárta a Princess už je tady.
1: Taneční party.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Music non-stop in the summer party.

profík, co? Ten Pete Hammond, sound PWL je nezaměnitelný. No já bych měl ještě jednu poznámku k Megamixu číslo 2, což byl Marlos Funky 80. Tam zazněla písnička Double Dutch. A Double Dutch totiž to bylo v období breakdance, taková spíš sportovní disciplína, kdy se skákalo přes dvě švihadla, která šla proti sobě. Kdo to chce vidět, mrkněte se na YouTube. Tak, máme tu skoro konec, na Music Only tančíme až do 2 do rána v retro party, zítra v neděli tamtéž. A v neděli tedy, zítra sobota, potom neděle, logicky tamtéž, bez toho zlaté disco z mého vídeňského archivu sestavuje Harry Winklehoff. A pozor, pozor, zde v sobotu na koloru live ze Slovenska Kuba a jeho československé Lahůdky. On se na to dost připravuje, on už tedy pokud mám dobré informace, už je tam týden a připravuje se na to vysílání. No a pak taky Martin Svátek a já zase za týden s posledním speciálem. No a mě napadlo, že pokud se vám za to léto něco opravdu moc líbilo, nějaký Megamix, napište mi to, nebo nějaký track z toho Megamixu, já si to dám do chlívku, no a potom si to v nějakém, nemusí to být speciál, pustíme. Tak. Mějte se fajn a těšte se na příště. Od mikrofonu zdraví Pavel Bárta a za chvíli už je tady Amanda Lear se svým speciálním Megamixem. Pamatujete se na mě? No doufám, že vy si na mě budete pamatovat hodně dlouho.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás po prázdninách starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska jsme začali muzikantem, který se jmenuje Charlie Parker a měl narozeniny 29. srpna, narodil se v roce 1920. Já jsem říkal přes ty prázdniny, teda jo, byly reprízy, tak jsem vydestiloval nějaký muzikanty ještě z konce srpna, aby jsme si ty oslavance užili. Tak tedy Charlie Parker. První skladba se jmenovala Confirmation, druhá skladba, kterou slyšíte, se jmenuje Nemůžu začít. To je standard klasický.

Tak, to bychom měli Charlieho Parkera. Já jsem zapomněl říct, že se narodil v Kansas City v Americe. Jeho táta dělal na jídelních vozech číšníka, máti pracovala na poště, na základní škole chodil zpívat do katolického sboru, na střední pak už nastoupil do školního orchestru. Jeho máma viděla takhle jednou doma, když cvičil na to ságo, tak se na něj koukala a říkala si, no ten kluk k tomu to jde, to jako je dobrý, a koupila mu úplně novou altku, teda altový saxofon Casey Blues.

Po skončení střední školy se rozhodl, že bude muziku dělat profesionálně. Hrál s místníma kapelama v Kansas City a dokonce začal jamovat i s velmi Nobel orchestrama, jako třeba s orchestrem Count Basieho. Tady došlo k prvnímu maléru takovýmu, že když teda jamovali a on ztratil přehled o změnách a chordů a začal to tam patlat nějak, tak bubeník Joe Jones vyndal činel ze soupravy a hodil mu ho pod nohy jako signál, aby vypadl z pódia. Toho ovšem neodradilo a dal se do skutečně tvrdýho cvičení, že byly doby, že cvičil třeba až 15 hodin denně. Láska na prodej, co vy na to?

Teď se podíváme do roku 1940. Tomu zrovna umřel táta, Charles Parker senior, a on opustil McShaneovu kapelu. Od roku 1942 hrál nějaký čas s Hynesem. Tady ovšem dochází docela k maléru, protože v té době stávkovala Americká federace hudebníků. Dokonce dva roky v jednom tahu, 42-44, to je v Americe běžný, tam se stávkuje, ani se nenadějete, jak? To znamená, že se nenahrávalo spoustu věcí. Některé kapely, jak se říká, museli držet krok a moc nevystupovali. V té době se začíná vyvíjet Charles Parker styl pro bebop celá novej a úplně velice zvláštní. Bohužel většina těchto nahrávek prostě neexistuje, protože nikdo natočil a to je škoda. Ale k tomu bebopu se ještě dostaneme. Night and Day. Noc a den, to je standard jazzový. Máte rádi jazzový standardy?

V té době už začal mít taky docela ošklivý problémy, například koncertovali v Kansasu a on peníze, který měl na letenku, utratil za heroin, takže se neměl jak dostat. Navíc posléze taky věnoval jednu svoji skladbu známému drogovému dílerovi, toho pochopitelně sebrali, takže drogy nebyly a musel to řezat chlastem. Začalo to docela hezky. Dopadlo to tak, že zapálil prostěradla v amoku teda. Zapálil prostěradla na hotelu na pokoji a pak po hotelový hale běhal úplně nahej. Takže ho sebrali a byl hospitalizován v psychiatrické léčebně Camarillo State 6 měsíců. Pokud můžu já něco říci, muzikanti jsou tak trochu jako zvláštní lidi, ta muzika, že jo, člověk udělá hrozný věci, ale já bych mohl vyprávět, jo, to byste nevěřili, ale zase by jsem se rád vyhnul žalobám, tak to necháme na jindy. Loverman, to je další skladba, kterou když natáčel v roce 1946, tak v sobě měl litr whisky, tak měl teda pěkně naváto a děli se pěkný věci teda v tom studiu. Ovšem, tohle je nahrávka z roku 1950, takže nemusíte mít obavy, že byste jako posluchači došli k nějaký úmě na hudebním zážitku.

V době jeho největší slávy ho taky trápily tyhle ty problémy, protože, jak víte, heroin a alkohol, to nějak nejde dohromady. Byl často považován za nespolehlivýho, spousta muzikantů z něho bylo na prášky, ale zase na druhou stranu byl to pan saxofonista, to je pravda. Jak říkám, můza si vybírá tu daň a když je si znáte ve svém okolí nějakýho umělce, nemusí to být muzikant, může to být divadel, herec, třeba nějaký velký, slavný, tak víte, že to s nima taky není dvakrát lehký. Tak to bychom měli a my se posuneme na další skladbu. Na tomhle vinilu, co se mi točí na gramofóně, jsem tady vybral docela pěknou brázdu, která se jmenuje Je nejlepší čas.

Takže je nejlepší čas dát něco výpopu. Já tady mám poslední ukázku Charlie Parkerem a to je Žabí skok. Zbývá pouze dodat, že zemřel 12. března 1955 ve věku 34 roků v Novém Yorku. Když ho v nemocnici ohledali, tak to vypadalo následovně, ačkoliv měl 34 roků, tak jeho tělo bylo v takovém stavu, jako kdyby to byl 55-letý a možná ještě víc starý člověk. Tyhle ty věci člověku skutečně nepřidají. Možná to má taky původ v tom, že v 16 letech prodělal ošklivou bouračku v autě a byl dost potlučený a dostával silné dávky morfia proti bolesti. I to mi mohla být příčina. Při jeho pohřbu to bylo taky problematický, protože vzhledem k neuspořádaným rodinným poměrům, svým teda, protože měl de facto dvě ženy, tak se to tam nějak špatně řešilo, ale nějak se to dalo do pořádku, dokonce si to vzal na starosti celou tu organizaci pohřbu a všechno Dizzy Gillespie. Jenom taková veselá příhoda z natáčení, traduje se teda. Ještě jednu věc, aby toho nebylo málo. Na jeho náhrobku je místo altky vyobrazený tenorový saxofon, ačkoliv on hrál na tu altku, ale to už je taková drobnost. Takže Žabí skok, za chvíli jingle a po ní bude oslavenkyně.

Tak tedy Diana Washington, naprostá klasika, Dotýkej se mě v noci, Teach me tonight, narozená 29. srpna 1924 ve státě Alabama v Americe. Už na základní škole zpívala gospely, na střední pak dokonce založila vlastní gospelový soubor, který vedla. Ovšem písně, které vám tady předvedu, víceméně gospelový teda nebudou ani náhodou. Tak tedy, první písničku, kterou vám s ní přehraju, je trošku drsnější povahy, jo, jmenuje se to Ďábelsky zkažená holka. Zpívá se tam, podívej se, já jsem tak hrozně zkažená holka fešáku, že nějakou tu romantiku si můžeš strčit za klobouk.

Yeah. And I need

O Dajně Washington už jen krátce, protože je poměrně málo času, jak se tak dívám na hodiny, dosáhla mnoha úspěchů. Například v roce 1986 byla uvedena do alabamské jazzové síně slávy a v roce 1993 do rock'n'rollové síně slávy. Bohužel teda už in memoria. Mimochodem to byla nejen zpěvačka, ale taky pianistka, hrála dobře na vibrafon. Zemřela, a já vám to řeknu přesně, 14. prosince 1963 ve věku 39 let. Tady se jednalo o barbituráty, ale nehledejte v tom nějakou narkomanskou divočinu. Ona měla totiž dost problémy se spaním, špatně spala, brala na to řádně předepsané léky a nějakým nešťastnou náhodou zapomněla, nebo co, to nějak špatně prokombinovala a bylo vymalováno. A s ní si ještě dáme blues od Louhánovi Johnovi a to je s Dianou Washington vše.

0: Tak to bychom měli Dianu Washington, ještě jsem zapomněl říct, že taky byla nazývána, tuším, královnou jukeboxů, ale snad jsem to už neříkal. Ale ještě, co bych vám dal na závěr. Já jsem tady hrozně dlouho hledal píseň Půl párku. Krásně to naspíval Jirka Suchej, když si v Semaforu hezky to měl udělaný. A nebudete tomu věřit, jsem říkal, někde Voskové s Verichem, to tam taky dělali, to musím mít, to zobrátil celý rádio z hůru nohama, že jo. A nakonec jsem to našel. Takže si dáme Půl párku s Voskovcem a s Verichem. Já vám děkuju za poslech, milí posluchači, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.
1: No jo. Tak co kdyby jsme zaspívali něco o půl pár, aby nebylo nedorozumění.
2: Mužíček skromný velice,

0: parku, nemoh si dát než půl párku. Jak se vrchní nad stůl sklání, mužík mu šeptne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem.
1: Půl párku, prosím vašnosti, a půl párku. Ten host si přeje půl párku.
0: Rozpačitě řek mužíček, prosil bych k tomu chlebíček. Vrchní hlasitěj než třeba řek.
1: Půl párku, žádnej chleba.
0: Půl párku, půl párku.
1: U nás půl párku se neservíruje chleba.
0: Mužíček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu sedí jak pěna, lokálem zazní ozvěna. Půl párku.
1: A už nic víc.
0: Půl párku.
1: A bez hořčic.
0: Půl párku, to je bez chleba.
1: Ha, ha, ten hostí přeje půl párku.
2: Poslouchali jste 237. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Music Radio. The best music in town.
1: Red Hot. Red.

0: Perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
3: Yo, wait a minute. Keep that one up.

0: Pure Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 6 minut po 8. Dneska je čtvrtek 3. září a svátek nám slaví Bronislav a Bronislava. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno. Tak by to mělo vypadat na našem území pro dnešní

jsme věděli, na co se připravit. Ty ranní by měly být podle meteorologů kolem 12 až 13 stupňů. V odpoledních maximech můžeme očekávat 20 až 24 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 16 až 19 a přes noc potom 14 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře? Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech, ten první už odstartoval věcí od Cypress Hill Lowrider, pokračovat budeme Lords of the Underground a stejně to bude pokračovat i nadále. Tedy v tomhle rytmu cca 99 BPM se podíváme na ten oldschoolovej rap a hip-hop. No a jelikož je dneska čtvrtek, tak druhá část, tak ta proběhne tedy v rytmu breakbeatu. Čtvrtek zlomenej tak, že by to ani sádrne zpravila, to bude tedy druhá část, tedy hudební část pořadu Frikolora, plná novinek z posledního týdne. Před 9. a 10. hodinou taky mrknem na rubriku Frikolora Infos, tedy informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. To je naprostej standard, už víc jak 13 let, ano přátelé, já jsem říkal, že už to dnes nebudu opakovat, ale trošku si přisadím, máme tady tedy první den po těm včerejším, tedy dá se říct, výročním vysílání, protože včera to bylo 13 let od zahájení vysílání pořadu Frikolora. No a my vstupujeme opět tedy do dalšího roku, tedy do toho 14. v uvozovkách. A tedy hodně jsme na startu, dá se říct. Hodně jsme někde. Tohle je Frikolora, Color Music Radio. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

30 minut po 8 hodině to ukazuje Časomíra tady ve studiu Color Music Radio. A tohle byla Lil Cool J a Hush. No a my budeme pokračovat další partičkou, která tedy je tu dobře známá, kterou si pravidelně hrajeme, i když nevím, jestli tuhle pecku od Delicuen Habit už jsme hráli u Western Ways. To bude následovat na tedy v těch několika dalších minutách. Minule se někdo ptal na Delicuen Habit, že ho to bavilo a že tedy to slyšel poprvé, tak třeba vás zaujme i tahle další pecka. Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeclore, první část, která je pravidelně věnovaná oldschoolovýmu rapu a hiphopu, tak jak jste tady u nás na Coloru zvyklí. V druhé části se připravte, bude to fofr a bude to daleko tvrdší, protože je tady čtvrtek, no to znamená jediný čtvrtek zlomenej tak, že by ho ani Sádra nespravila. Breakbeatový novinky z posledního týdne už nám pomalu a jistě klepou na dveře.

Jurassic 5, další pecka dnešního vysílání. Verbal Gunfight a čeká nás Hieroglyphics.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, Časomíra tady ve studiu ukazuje v tuhle chvíli 8 hodin a 55 minut, takže jedeme přesně na čas. Pojďme se podívat na dnešní den, tak aby jsme všichni věděli, do čeho jsme se zbudili. Je totiž 3. září a je čtvrtek, svátek slaví Bronislava a Bronislav, a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují dnes převážně jasno nebo polojasno, potkat ale výjimečně můžeme také zataženo. Teploty ty ranní by se měly pohybovat mezi 10 až 13 stupni nad nulou, v odpoledních maximech 20 až 24 stupňů, k večeru 16 až 19 a přes noc potom teploty kolem 15 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a jako první tady omyl ve výchově dětí. Proč tresty a odměny nefungují tak, jak si myslíme? Při hledání správného přístupu k dětem se opíráme o intuici a zkušenosti z vlastního dětství a také o nové psychologické výzkumy. Někdy se však naše představy se zjištěním odborníků rozcházejí. Jaké jsou nejčastější chyby, které ve své výchově tedy potomku dopouštíme? Tak za prvé, mají stejné rodiče, přesto je každý jiný. Také vás někdy napadlo, jak mohou být děti, které mají stejné rodiče a stejnou výchovu, tak odlišné? Jeden sourozenec vede firmu, druhý propadne závislosti. Jedna je průvojná, druhá je celý život bojuje s pocitem, že na ní nezbylo místo. S vysvětlením přichází kanadský lékař a specialista na léčbu závislostí Gobe Maté, jenž v knize Roztěkaná mysl píše, dalo by se říct, že žádné dvě děti nemají úplně stejné rodiče, protože rodiče jehož se každému z nich dostává, se může v podstatných ohledech lišit. Za druhé, všem sourozencům stejně. Anička dostala zmrzlinu, tak též Martínek ji musí dostat. Jedeme nahory, jedou obě děti a proto obě dostanou lyže i lyžáky. Tak je to přece spravedlivé a tedy správné. Jenže tím dítěti dáváme najevo, že není podstatné, co samo potřebuje nebo po čem touží, ale především to, co dostal někdo druhý. Děti potřebují kamarády. Přání rodičů, aby jejich děti měly kamarády, často doprovází obava, co když se chytne špatné party. Podle vývojového psychologa Gordona Neufelda, zakladatele vzdělávacího institutu pro děti a rodiče v kanadském Vancouveru, toto riziko výrazně roste tehdy, když dítě nemá pevné vztahové ukotvení u dospělého. Za čtvrté, dětský vzdor je boj o moc s rodičem. Maminka nabízí v letním parnu holčičce místo holínek sandálky. Děvčátko rozhodně kroutí hlavou, za každou cenu se svých holínek nechce vzdát. Začalo nám období vzdoru, komentuje maminka, ptá se, proč musí být její dcera tak tvrdohlavá. Dětský vzdor nemusíme chápat jako schválnost. Gordon Netfield a Gabor Maté pro něj používají pojem protivůle. Je to instinktivní automatický odpor vůči jakémukoliv pocitu, že jsme do něčeho nuceni. Tak to byly informace o výchově. No a my pokračujeme dál, tentokrát se podíváme tedy na informaci po 40 rozhodují 3 věci. Mohou ovlivnit zdraví mozku na desítky let. Na zdraví mozku ve stáří může mít velký vliv to, co děláme už mezi 40 a 60. Dlouhodobá studie sledující více než 12 000 lidí upozornila na 3 fakty, které mohou hrát významnou roli, tedy vysoký krevní tlak, cukrovka a kouření. Lidé, kteří se jim ve středním věku vyhnuli, podle výsledků prožili výrazně více let bez demence. Dobrou zprávou je, že všechny 3 oblasti lze alespoň částečně ovlivnit. No a rozhodující nemusí být až stáří. Když se mluví o demenci, většina lidí si představí problém vysokého věku. Změny, které mohou ovlivnit její pozdější rozvoj, ale mohou začínat mnohem dříve. Právě střední věk, tedy přibližně období mezi 45 a 65, je stále častěji považováno za velmi
velmi důležitou životní etapu z hlediska prevence chronických onemocnění. Nový pohled přinesla dlouhodobá studie, v níž vědci sledovali více než 12 000 lidí, kteří v 55 letech neměli diagnostikovanou demenci. Na začátku hodnotili mimo jiného přítomnost vysokého krevního tlaku, diabetu a kouření. Účastníci poté byli sledováni v průběhu tedy přibližně 26 let. Výsledky ukazovaly výrazný rozdíl. Lidé, kteří ve středním věku neměli ani jeden z těchto tří rizikových faktorů podle výzkumu, prožili téměř o 13 let více bez demence než lidé, u kterých je rizikové faktory vyskytovaly. To samozřejmě neznamená, že stačí plnit tři podmínky a člověk se demencí tedy automaticky vyhne. Studie prokázala souvislost, nikoli jednoduchý vztah, příčiny a následky. Výsledek ale znovu ukazuje, že zdraví cév, metabolismu a životní styl mohou být pro mozek zásadní. No a poslední informace, ta je skoro jak z nějakého filmu, zcela tedy nevídaná úroveň násilí. Poklidnou zemi šokovala střelba ze samopalu na policii. Ano, přátelé, něco takového Nizozemsko dlouho nezažilo. Časně ráno 1. září roku 2026 v malé vesnici Overselt skupina ozbrojených mužů napadla objekt bývalé varny drog. Útočníci na místě zastřelili 51-letého strážného, pak zahájili palbu ze samopalu a na přijíždějící policii a dva také zranili. Svědci natočili i výbuchy. Po vesnici se předtím pohybovali desítky mužů s automatickými zbraněmi. Minister spravedlnosti Davin Van Well událost označil za nevídaný akt narkoteroru a překročení červené linie, které v historii země nemá obdoby. Obyvatelé vesnice jsou v šoku. Toto je kolikátý drogový konflikt, řekl nizozemské televizi Nos jeden z obyvatel postižené obce. Ozbrojení muži procházeli celou vesnicí, byly jich desítky. Spousta z nás je viděla, dodal. Dva policisté při zásahu utrpěli těžká zranění. Jeden

přechodech vznikaly zátarasy. Pachatelům se přesto podařilo uniknout a policie některé z nich dopadla až díky sledování únikových cest a analýze kamerových systémů. Zatím došlo ke 34 zatčením. Tak to je neuvěřitelný, přátelé, co se děje v Holandsku. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to se týká parťáků, a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiem a tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A novým parťákem od tedy minulého měsíce není nikdo jiný než firma Maskot. Ty, co to umí správně zabalit a odfiltrovat, to jsou maskoty, ano přátelé, a parťáci tohodle pořadu. No a my jedeme dál, přátelé, kamarádi, dáme si rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika. Já už tady pro vás mám připravený Gimme Gimme, ano, tak nevím, jestli to bude mít něco společného tedy s Abou, ale měl by to být tedy nový track od Spiceman A a Ivory, první breakbeatová novinka dnešního rána, už za chvíli tady na Koloru, čtvrtek zlomený tak, že by to ani sádra nespravila. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

Čtvrteční část pořadu už odstartovala, my tady máme další novinku, Mathematical a Swarrow, čeká nás další věc s názvem Jungle, tu má na svědomí Blow. No a v tomhle rytmu, zlomeným rytmu, bude pokračovat tedy set tady u nás na Koloru mezi 9. a 10. Za gramce má mikrofonem DJ Freaky, novinky z posledního týdne v DJským setu jenom a pouze na Color Music Radio v pořadu Freakolora. Dobrý ráno.

Prvně z Německa, protože název je Das Motor. Na svědomí ho má Fein. No a my budeme pokračovat další peckou Static Fury.

můžete zažít tady u nás na Koloru po ránu, nezažijete nikdy jinde. Novinky ze světa breakbeatu z posledních 7 dnů v živém DJském mixu a samozřejmě každý všední ráno trochu jiná muzika. V pondělí Baseline UK Garage, v úterý houseovej speciál, ve středu frikotéka, diskotéka podle Frikyho, čtvrtek zlomenej tak, že by to sádr nespravila, a v pátek klacky v kýblu, jungle a drum and bass. Tak to tady chodí.

36 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolora za gramcema DJ Freaky a novinky ze světa breakbeatový muziky.

Pořad Frikolora, novinky ze světa breakbeatu, nikde jinde po ránu takovouhle muziku neuslyšíte a takhle aktuálně ještě v živém DJském mixu. Já mám pro vás další věc, po týhletý pece Fightback, kterou má na svědomí Poison Nectar, přichází Renegade Soundwave.

Teda unikátní záležitost, kde jinde byste takovouhle novou muziku ještě v rámci breakbeatu mohli slyšet. No a tady na Koloru už nějaký pátek mezi 9 a 10 hodinou. Každý čtvrtek, ano přátelé, čtvrtek zlomený tak, že by ho ani sádra nespravila. Pokračujeme.

Ozone Breakdown, Thornwheel Rewire a samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, Renegade Soundwave. No a vy píšete sem do studia, že vás to baví, to mě samozřejmě mega těší, páč, my se snažíme vás bavit, od toho tady Color Music Radio, trochu jinak než všichni ostatní.

No a třeba píše Marty, nemůžu vystoupit z auta, teda vlastně nechci. Tak to je pozitivní informace, opatrně, kde zastavujete, opatrně, kde vystupujete, opatrně, pokud řídíte, prostě buďte opatrní.

0: And this weed is me.
1: No a já zdravím taky třeba Lukyho Zíku, ten píše mazec draku, boží lámanec, tam mícháš dnes opět husí kůže až na zadeli, tak to samozřejmě tak též potěší. Doufám, že se brzo vidíme, kámo. No a my máme minimálně ještě jednu pecku tady v playlistu pro dnešní čtvrteční zlomenej breakbeatovej set.

No a já sleduju takhle poločku tu poslechovost internetu, tam mi ukazuje, jestli se bavíte nebo nebavíte, a vypadá to, že jo. Já zdravím třeba taky na Bali, tady Marek Bandík píše, zdar, už půl roku mi děláš super odpoledne na Bali, díky, hraješ super, tak zdravíme, to je zase další destinace, kam se takhle v úvozovkách vlny éteru Color Music Rádia dostanou. A já mám na závěr tedy zahraju věc, která už není tak aktuální, ale bude jako za odměnu. Přece jenom já vám tady každý ráno servíruju aktuální novinky, tak pojďme se podívat na jednu věc, která už je osvědčená, i když je teď tedy taktéž mezi novinkama, ale není z posledních 7 dnů.

Včera to bylo 13 let od začátku vysílání pořadu Frikolora. Já vás chci pozvat na mejdan, který se uskuteční, a to už 18. září v brněnském klubu na dráze Frikolora. 13 let anniversary, ano, pravidelná záležitost. Sice teď o trošku posunutá v rámci tý tour s činaskama, nás čeká tenhle víkend Příbram a Kutná Hora, pak ještě třeba Děčína nebo Praha.

Tváře, co, přátelé, kamarádi? No ale je tady konec, pojďme v rychlosti zopakovat si údaje vztahující se k dnešnímu dní, aby i vy, co jste naladili Frikoloru před chvílí, jste věděli, do čeho jste se zbudili. Dneska je čtvrtek, breakbeatový čtvrtek, to jste možná poznali, je 3. září, Bronislav a Bronislava nám dnes slaví jmeniny a stejně jako vždycky dnes vás uklidním, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně polojasno a nebo jasno, ojediněle spíš výjimečně by mělo být zataženo a ranní teploty. Ty by se měly pohybovat mezi 10 až 14 stupni nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 20 až 24 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc potom teploty kolem 15 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady omyly ve výchově dětí. Proč tresty a odměny nefungují tak, jak si myslíme? Při hledání správného přístupu k dětem se opíráme o intuici, o zkušenosti z vlastního dětství a také o nové psychologické výzkumy. Někdy se však naše představy se zjištěním odborníků rozcházejí. Jaké jsou nejčastější chyby, které se ve výchově svých potomků dopouštíme? Tak za prvé, mají stejné rodiče, přesto je každý jiný. Velkou roli hraje pořadí narození. První dítě zažívá plnou pozornost rodičů, ale i jejich nejistotu. Další už přicházejí do rodiny, kde jsou rodiče zkušenější, zároveň však unavenější a jejich pozornost se dělí mezi sourozence. Vliv může mít i pohlaví a očekávání, která se s ním společnost spojuje. Rodiče jsou častěji opatrnější na dceru, protože víte, jaký kluci jsou. Za druhé, všem sourozencům stejně, jenže tím dítěti dáváme najevo, že není podstatné, co samo potřebuje nebo co po čem touží, ale především to, co tedy dostal někdo druhý. Ano, když dáte pětiletému zmrzlinu a mladšímu sourozenci se zeptáte, co by chtěl on, ve většině případů odpoví, že to samé. Učit se ale naslouchat vlastním přáním je dlouhý proces. Za třetí, děti potřebují kamarády. Problematické ovšem je, že vrstevníci jsou nezralí jedinci, kteří nenabízí bezpečný a plně láskyplný vztah. Přijetí mezi kamarády je často vrtkavé. Dítě se učí rychle se přizpůsobovat, aby zapadlo. A když vrstevníci přijdou s riskantními nápady, jen obtížně říká ne. Pro rodiče je pak složitější předávat potomkům svou kulturu, hodnoty a zvyklosti. No a za čtvrté, dětský vzor je boj o moc s rodičem. Nemusíme chápat jako schválnost. Gordon Netfield a Gabor Maté pro něj používají pojem protivůle. Je to instinktivní automatický odpor vůči jakémukoliv pocitu, že jsme do něčeho nuceni. Píše v knize Držte si své děti. Spouští se ve chvíli, kdy dítě cítí, že je ovládáno, tlačeno nebo nuceno podřídit se vůli někoho jiného. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká toho, po 40 se totiž rozhoduje tedy 3 věci, které mohou ovlivnit zdraví mozku na desítky let. Na zdraví mozku ve stáří může mít velký

může dlouhou dobu nevědět. Právě proto se mu někdy říká tichý problém. Dlouhodobě zvýšený tlak zatěžuje cévní systém a cévy nejsou tedy důležité pouze pro srdce, ale také pro mozek. Cukrovka může ovlivnit také mozek. Druhým sledovaným faktorem byla cukrovka, především diabetes druhého typu. Úzce souvisí s metabolismem, tělesnou hmotností, pohybem, genetickými dispozicemi a stravovacími návyky. Demenci ovlivňuje mnohem víc faktorů. Krevní tlak, cukrovka, kouření nejsou jedinými oblastmi. Předchozí výzkumy upozorňují na více ovlivnitelných rizikových faktorů. Patří mezi ně například nedostatek pohybu, obezita, vysoký cholesterol, nadměrná konzumace alkoholu, sociální izolace, neléčená porucha sluchu nebo některá další onemocnění. No a poslední informace, ta je z amerického filmu, udála se ale v Holandsku. Zcela nedvídaná úroveň násilí poklidnou zemi šokovala střelba ze samopalů na policii. Něco takového Nizozemsko dlouho nezažilo. Časně ráno 1. září roku 2026 v malé vesnici Overselt skupina ozbrojenců napadla objekt bývalé varny drog. Útočníci na místě zastřelili 51-letého strážného, pak zahájili palbu ze samopalů a i na přijíždějící policisty a dva zranili. Svědci na točili i výbuchy. Po vesnici se předtím pohybovaly desítky mužů s automatickými zbraněmi. Minister spravedlnosti David Wanwell událost označil za nevídaný akt narkoteroru a překročení červené linie, kterou v historii země nemá obdoby. Obyvatelé vesnice jsou v šoku. Toto je už kolikátý drogový konflikt, řekl nizozemské televizi NOS, jeden z obyvatel postižené obce. Ozbrojení muži procházeli celou vesnicí, byly jich desítky. Spousta z nás je viděla. Ano, přátelé, a nizozemská policie nasadila vrtulníky, protože tedy začali ujíždět po této přestřelce v několika automobilech a to směrem do několika zemí. No a během prvních 48 hodin po útoku proběhly série domovních prohlídek. Na dům, kde se vražda odehrála, už tedy v červenci střílel tedy mladík z Kalašnikova. Nizozemská média mají tedy k dispozici video, kde skupina maskovaných mužů s automatickými zbraněmi v rukou vyhrožuje anglicky se španělským přízvukem obyvateli domu, kde se přestřelka odehrála, aby vrátil zásilku 1283 kg kokainu. Jinak zabijeme všechny, které máte rádi. Nenechávejte si cizí drogy. Ano, přátelé, to byly informace, že opravdu i tady máme úplně akční filmy, nebo že si máme dávat pozor na to, jak to máme s tlakem, nebo třeba jak by to mohlo být s výchovou. To jsou informace, které nepotřebujete vědět. No a teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Freaklora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. No a s technologiemi tady ve studiu pomáhá firma Prodense.

0: tak tam to vždycky s těma drogama bylo takový jakoby uvolněnější, ale že by to bylo až takhle uvolněný, aby to vypadalo jako z amerického tedy bijáku, to jsem nečekal.
1: To jsem taky nečekal, no.
0: No jo, ne, na omily ve výchově ani tvojí, ani mý se ptát nebudu, na demenci taky ne, ta nás možná oba dva čeká. Spíš mi řekni, kamaráde, co jsi pro nás připravil jako první pecku dnešního rána a holiday edition, tedy dopoledne.
1: Tak dneska já budu ještě v tvém rytmu.
0: Breakbeatek, jo?
1: No, ale starý, je to myslím, že nějak 94.
0: A co jsi vybral?
1: Ale jsou to Positive Gang, se jmenují, Sweet Freedom se to jmenuje, je to taky nabušený, je tam hodně scratchů, praskání desek, je to pěkný.
0: OK, tak já jdu ladit, protože to mě zajímá, takhle z první dobrý, asi to nevybavuju, ale tohle bych měl znát. To byl Martin Svátek a samozřejmě klasická přepojovačka z Frikolory na Holiday Edition, teď už právě Holiday mezi 10. a 12. Pak Lukáš Admirál Kolíbal a jeho polední menu. Vy se mrkněte na naše stránky radiokolor.cz, protože tam najdete úplný program. No a ode mě vše, mějte krásný den, díky za pozornost a čš.

beatovým remixu. To na úvod Holiday Edition, moc vás zdraví, Martin Svátek. No to jsem já, samozřejmě od pondělí do pátku. Myslím si, že je to následující věc, tu budete znát určitě. To je skvělá věc. Ale nevím, jestli jsem ji nikdy hrál v Holiday. Každopádně The Wise Guys teď je v tuhle chvíli. Pěkný pohyb má, tohle ukázka, krásný poslech, ještě jednou přeju.

0: taky znám dlouho, myslím, že i Friky hraje, chtěl jsi tuto věc. No, nevěděl jsem nikdy název, také nedávno jsem to zjistil a zjistil jsem taky, že to tady docela dlouhou dobu mám. No, tak The Vice Guys, tohle ukázka Say Ooh La La.
1: And you don't know me yet.
2: B-E-A-T.
0: Teď už C2C jsem si vzpomněl na tuto ukázku.

tak je sama moje oblíbená ukázka. Tenhle ten maxáč. If Everybody Looked the Same. Album, myslím, že Vertigo se to jmenuje, to album. Mám pro vás dělá takový remixy, ta druhá věc, která se zní až za chvíli, tak to jsem hrál určitě nedávno. V jednom maxáči, klubovém remixu. No a tu následující věc, nejsem si jistý, ale taky jsem jí, myslím, hrál nedávno. Ale to je jeden z remixů, který jsem teď sehnal. Hodně se poved, hodně mě to baví a má to švih. Bootsy Collins a Q-Tip na tomhletom tracku. Delight. Tohle věc je Groove is in the Heart, samozřejmě jasná palba, ovšem trošku jinak. Parádní funkový mix. Here we go. Check it out. Check it out.

No tak rozhodně skvělý remix, Reflex, Revision. Jinak Delight, samozřejmě tato ukázka, Delight tedy. On mě zblbnul, ten buď si říkal Delight. No ale jinak samozřejmě jejich debutová deska. A teď je ten druhý remix od tedy Salt and Pepa. To už se vám hrál nedávno věc Do You Want Me. To mělo v 91. docela velký úspěch. Tohle je jeden z remixů Serious Remix. Ale rozhodně dobrý. Tady jsou Salt and Pepa, Color Music.

0: can see ya, but I can hear ya, and you know that.
1: Yeah, we are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City.
2: Oh, pěkný remix.
1: He's of Amsterdam, right? We are going on a
2: MC Michael G, a také DJ Swen.
1: We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam.
2: A když dneska Friky mluvil o tom masakru v Holandsku, tak tyhle ty dva boys to rozbili tady tu věc, úplně nakopli zase dál. Madonna se tam taky objevila tady v tom remixu. No tak a holiday, holiday. Takže první vysílací hodina bude taková už hodně starší. Ten závěr tedy, no celá ta hodina byla taková oldschoolová, to víte, to už tak je.

Yeah, yeah. Med Biankou, skvělá věc. No ještě asi stihnu jednu věc, ne? Nebo? Tak už zase přetahuju. No, tak

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvuďte k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Holiday Edition a Martin Svátek.
1: Ano, moji milí, je to tak, každočtvrteční speciál. Tady se jmenuje Holiday Slow Jams, takže teď je takový uklidnění ve čtvrtek.

nějaký nový věci, hned na úvod jedna ukázka. Skvělá zpěvačka, která se jmenuje Tamia, udělala mi radost. Taková hladivá věc, která se jmenuje Forever and a Day. A já přeju krásný poslech, 10 až 12 to je.

tady. Tak to je Tamia. Další nová muzika, tohle A Propose. Tato nová věc se jmenuje 10th Floor.

Co dobrý? Ještě jednu novinku pro vás mám, tohle je Magnus Ferrell. Takový pípálek upípanej, ale jako jsem to docela hezky.

Tak, tohle je Johnny Gill. Jeho současná věc, A Dance, A Kiss. No tak, ale tenhle Matador, samozřejmě od 90. let, no co, od 80. let.

opět do začátku 90. let. Tady je Trey Lawrence. Za velkýho přispění i Mariah Carey, která se podílela na tomhle songu i ve vokálech. Someone to Hold. Z debutové desky, tohle je Trey Lawrence.

také Trey Lawrence si třeba zaspíval i ve velkém coveru od Mariah, I'll Be There, tu unplugged verzi. No tady s tím měl velký úspěch. Someone to Hold, tohle je Trey Lawrence. Tak, teď taková ukázka. To já jsem tady minulý týden hrál, samozřejmě Whitney hraju často. Na tuhle věc mě upozornil můj kámoš. No, kdyby Tomda poslouchal, tak moc zdravím. Tak samozřejmě Tonda má veliký přehled o muzice. Hlavně teda o té starší a právě proto mě upozornil na tuhle věc z 80.

podobnou záležitost. James J.T. Taylor, původně tedy z Kool & The Gang, nahrál pár solovek. Master of the Game, tak se jmenuje tato ukázka z osmdesátek. No, to je J.T. Taylor.

z 90. roku od Celine Dion. Teďka nedávno dávali v bedně film o ní. Já jsem to vypnul asi po 5 minutách. Ten dubbing byl prostě hrozivej. To je to, co Češi měli v dubbingu, to už dávno není. A já už v té angličtině nejsem zdaleka tak dobrý, jak jsem možná někdy býval. A teda ten dubbing občas, nebo docela řeším, tak to bylo strašlivý. Navíc prostě vůbec mi ten film nějak jako neset. No, každopádně někomu zase set úplně jak, no dobře, tak úplně zase jinak, jakože dobře. Někomu se něco líbí, někomu ne. Každopádně tohle je Celine. Zajímavá věc. I'm loving every moment with you. To je rok 90.

tak All for One v tuhle chvíli. Tohle je jejich album And the Music Speaks. Oni ty chlapci v tom refrénu nespívali úplně čistě. No každopádně hodně to připomíná i Boyz II Men. Každopádně I'm Your Man, to je věc z tohle alba, která nevyšla na singlu.

jsem si vzpomněl ještě na jeden takovej R&B boy band. Taky měli úspěch v Americe, tady s tou věcí. Třetí single z jejich debutovýho alba If I Ever Fall In Love. Ono jsou Shy, Baby I'm Yours.

písnička, který jsem byl nadšený. Když jsem si ji přivez domů, určitě ji tady ještě mám. Mám 3 desky, originály od nich. No, když jsem si přivez domů a pustil jsem si to, byl jsem z toho nadšený, protože většinou jsem tyhle věci slyšel jenom z rádia.

pěkná věc. Skvělý vokály, tohle jsou Low-Key. No, první velký hit, I Got a Thank For You. Ten už taky uzavírá dnešní Holiday Edition a potažmo tady i Holiday Slow Jams. Tenhle každočtvrteční minispeciál mezi 11 a 12.

Dámy a pánové, srdečně vás zdraví od mikrofonu Lukáš Kolíbal. Každopádně tady je čerstvé polední menu, které tak jako symbolicky zahájil DJ Food svojí instrumentálkou k jídlu a samozřejmě k poslechu na Color Music Radio. Vás srdečně zdravím a jsem moc rád, že tady s vámi dnes můžu být. A užijeme si následující hodinku s hudbou v mé selekci. Toto je G Love and the Special Sauce. Takže zase nějaký special sauce k jídlu, no? Tak dobrou chuť a příjemný poslech a tradičně volume doprava a polední menu je tady.

G-Love MD Special Sauce. Posloucháte Color Music Radio, poslední menu. A následovat bude Michael Franti a jeho kapela Spearhead. Dnes na mě vyskočil jeho post na Instagramu s takovým osobním sdílením, že mu to trvalo asi 15 let, než nahrál po stovkách songů, který napsal konečně velký hit, a že by rád tím inspiroval všechny ostatní tvůrce, aby rozhodně aby neustávali ve své tvorbě, protože nikdy nevíte, kdy zrovna napíšete ten hit, který se opravdu chytne, a abyste zůstali kreativní v proudu. Tak ať to příjemně proudí v dnešním odpoledni. My si dáme odspírat moji oblíbenou jménem Lifted Up. Respektive Keep Me Lifted, samba Super Highway.

Jo, to byla Lika Sims. A teď už z nový desky Clio Soul, která vyšla na konci srpna. Premiérově na Koloru asi právě teď a tady. Speciálně taky pro našeho specialistu Martina Svátka. A vás všichni ostatní, kdo máte rádi Clio Soul. A nový album, myslím, že je její pátý studiový, se jmenuje Gentle Woman.

Force of Love, síla lásky, který zpívala teďka Cleo Soul z nového alba Gentle Woman. By the way, na téma lásky budeme pokračovat. Novou desku taky totiž vydal taky October London, který je chráněncem Snoop Dogga. To znamená, že vydává na slavný značce Death Row. Tenhle song se jmenuje My Favorite Song a to celý nový album Love Me For Me.

Tak, toliko to October London na Color Music Radio. Posloucháte premiérově ve středu. To znamená 2. září. To minulý menu jsem nakonec ani nereprízoval, přišlo mi takový melancholický, jak jsem vnímal úplně ten poslední srpnovej den, ne, a 1. září naše dcera šla poprvé do školy a byl jsem z toho takovej melancho a radši bych posílal, že jo, pozitiv, optimistik, nicméně koukám, že všechny emoce jsou toho součástí, tak sdílím a přeju, ať jsme všichni co nejvíce v klidu a pohodě i v tom novém školním roce. Toto už je Tish Hyman, psáno Tish Hyman a z jejího alba Dedicated To, který vyšlo už před 10 lety a objevil jsem ho díky sociálním sítím až teprve teďka. A je tam tato silná věc jménem Subway R.

Tish Hyman, věc jménem Subway Art, neboli umění metra. Myslím, že to není úplně o graffiti, ale o těch chvílích, které zažíváme společně v metru, kdy jsme společně, ale nikdo se na sebe nekouká, neusmívá, každý se v tom svém vlastním světě. Pod takhle si to představuju já. A jak je hezký, když se na někoho usmějete, ne? Tak posílám úsměv skrze éter Color Music Radia a teď navazuju na úterní noční reggae speciál, kde jsme si zahráli ukázky z nový desky od jamajského zpěváka, který se říká Diany. Tohle je jeho debutový album jménem Live Life and Prosper, žijte život a prosperujte. A hned úvodní song je nádherný, z mýho pohledu hit, po naší cestě, Journey, Diany, právě teď na Coloru.

S cílem přátelství Gentleman, a.k.a. vlastně jménem Otto Tillmann z Kolína nad Rýnem, jedna z největších hvězd evropské reggae scény, který v roce 2002 vydal zásadní album Journey to Jah, vydal teď minulý týden v pátek nový album Gratitude, tohle to byl single Friends, v kterém hostoval Kolibac, velký reggae hitmaker z Bermud. Takže trošku Karibiku i v dnešním menu, nejenom v úterní noci, reprízu se střih z toho úterního večera si můžete dát v neděli od 22. anebo na mém herohero.co/admirálkolíbal, takový VIP přístup k celému tomu mému reggae archivu. Ještě můžu doporučit svůj web jachmusic.net a bavili jsme se včera v noci o jednak o nových albech, ale taky o dvou akcích, které chystají se v Praze.

nadcházejícím víkendu. V pátek Rabada Fridays proběhnou v novém prostoru Ungeld a Rabada Fridays je taková vinylová reggae session věnovaná hlavně 80-kovýmu reggae music a hlavně hranýmu z vinylů. Bude tam zároveň open mic a nový prostor v Ungeltu v Týnské ulici. A v sobotu proběhne mezinárodní událost v Praze na ostrově Štvanice v rámci prostoru Fuchs 2. Je taky prostor Salo a tam proběhne po 7 letech v Praze Sound Clash, to znamená souboj dvou reggae soundů, mezinárodní. Z Drážďan dorazí Fire Sound a z Olomouce dorazí Conscious Soldiers, který vedle toho, že mají neuvěřitelně výkonný sound system, tak poslední měsíce intenzivně nahrávají speciální dubplates, aby se utkali ve svém prvním Sound Clashi. To je reggae záležitost vyloženě ze světa reggae a dancehallu. Nicméně máte možnost to zažít a uslyšet naprosto nevídaný verze nejrůznějších hitů v podání obou dvou soundů. Navíc akce bude mít i warm-up venku na terase prostoru Fuchs 2 a taky tam bude warm-up s japonským DJem, který je součástí slavných Mighty Crown. Takže bude tam hodně zahraničních hostů. Česko, Polsko, Německo, japonská záležitost už tuto sobotu. Melting Pot Sound Clash. A teď jsem úplně skoro propovídal, tak to vrátíme na začátek, protože tohleto je další nová deska, která vyšla v pátek, jmenuje se Love and Energy a je to Kimani Marley, který vydal po 11 letech nový album a tenhle ten song se stal vlastně možná trochu neplánovaně jedním z velkých singlů a popisuje, že ať už se děje cokoliv a někdy třeba pochybujeme o tom, kudy jdeme a pro co se rozhodujeme, tak je to celý v nějaký synergii s hůry, tak ať tomu důvěřujem a little bit s podtitulem I'm okay. Kimani Marley a za chvilku taky ukázka ze zbrusu novýho alba Wyclefa Jeana, který vyšlo taky v pátek, jazzový album.

Wyclef Jean vydal své první jazzové album. Jmenuje se Q-Theory, Quantum Leap Volume 2. Minulý týden jsem objevil, dobré, že vyšlo v červnu Quantum Leap Volume 1, to je ještě normálně rapová záležitost. Tohle to posouvá úplně ještě někam jinam, jeho umění, a musím říct, že pro mě velmi sympatickým směrem. Na albu hostujou Robert Glasper, Godwin Lewis, Patrick Pellicer, v tomhletom songu Theo Kruger, Ivy Sanchez a Axel Tosca a Yusuf Days. A mnoho dalších. A je to chytlavý, je? Tenhle song se jmenuje Lady Havana. Tak s myšlenkou na to, jak se mají asi lidi na Havaně v tom embargu, kdy jsou ještě chudší než obvykle. Tak myslím na ně, myslím taky na lidi v Nepálu, v Tibetu, v Sýrii, na Ukrajině, v Palestíně a tak dále, a tak dále, a tak dále. Svět není vůbec černobílej, ale říkám si, že soucit a vzájemná empatie nás můžou zblížit bez ohledu na hranice a lidi, kteří nám kážou, že to je černobílý, že ten je dobrý a ten je špatný. Všichni jsme tady na jedné planetě, jedni obyvatele, a věřím toho, že naprostá většina z nás má v sobě srdce a že víme někde vevnitř, že ta etika srdce, že to srdce vždycky ví, co je dobrý a co ne. Tak tolik Otec Fúra, mým hostem poledního menu v premiéře ve středu 2. září slaví Adéla a Adelína. Luna je dnes a zítra v Bíku, element země u rostlin kořen. V září podle kalendáře krásný paní je dobrý dávat bacha na svoji slinivku a slezinu. V úterý, kromě prvního školního dne, byl taky světový den míru, tak bych vyhlásil rád světový rok míru. Poděkování také nakladatelství Dharma Gaya, který mimochodem se zúčastní Tabuku v Táboře, který startuje už zítra. A centrum Tábora se promění v multikulturní centrum knih. Vystoupí tam, nebo svoje stánky tam bude mít více než 30 převážně malých nezávislých nakladatelů, které jen tak jinde nenajdete. A zároveň součástí Tabuku jsou i další koncerty, přednášky, výstavy, mnoho dalšího. Tabook.cz, tam se dozvíte více. A v rámci Dharma Gaya tam proběhnou několik událostí a to bude v sobotu, obě dvě budou v sobotu odpoledne. Nejprve autogromiáda s Františkem Tichým a jeho knihy Meditace i legrace, určený pro teenagery, kteří chtějí naučit se pracovat a trénovat svoji mysl, aby byli bdělí. Někdo tomu říká meditace, někdo by dělá mysl. A ta knižka se jmenuje Meditace i legrace. Já jsem otevřel minulé soutěž. Pokud jste odpověděli, můžete vyhrát knížku, a kdo ne, tak můžete si ji pořídit na darmagaya.cz. Poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o věci kolem Macintoshe. A toto už jsou The Womack Sisters, což jsou příbuzný od Bobbyho Womacka a zároveň vnučky Sama Cooka z jejich velkého debutového alba, který vyšlo před pár týdny. A můžete si užít ho právě teď v rámci poledního menu na závěr. Sladký desert.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Color Music Radio.
1: Massive and crew, we are live and direct and you are listening to The Ride with Chuck Diesel.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
6: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
7: Color Music Radio.
8: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursday.

Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.

0: a to obě dvě hodiny. V první hodince tady vítám Romana Raje. Pojď nám alespoň říct.
1: Ano, zdravím posluchače.
0: Čau, Romane. Roman vydává pod značkou Moving Pictures, což je label založený 2018, jestli to říkám.
1: Já myslím, že dokonce 17.
0: Dokonce 17.
1: A chtěl jsem jenom přidat, jestli do pozvánky řekl, že jsem šéf toho labelu a my jsme dva.
0: Dobře.
1: Takže ještě DJ Tajno, aby jsme na něj nezapomněli, takže společně s ním.
0: Který taky vlastně vydává na těch předchozích releasech, měl nějaký věci,
1: přesně,
0: že jo?
1: Taky, no.
0: A důvod, proč jsi dneska přišel, je, že poslední dvě desky jsme prošvihli od tebe, neměli jsme je skladem, tak to právě teďka... Přišli jsme doplnit sklad a zahrát a trošku odprezentovat. Tak ještě to rozebereme postupně, ale to, co teďka teda hrajou, tak je letošní release, jo, Akero.
1: Tenhle ten je právě ten poslední, ten vyšel před pár týdny, před ano. Dvěma tuším, se nepletu. No to letí třema už. Dvěma a půl, no. A je to italský producent, který u nás vydal před dvouma rokama jeden track na kompilaci, který děláme teda jednou ročně digitální. A v podstatě tohleto je jeho první EPčko na vinilu, který u nás vydává a jsme za něj rádi hodně.
0: Tak si to projedeme. Tak příjemný poslech.

0: Posloucháte Fonotač, dneska v rytmu elektronické hudby, houseu, deep houseu, tech houseu až techna. Mým hostem v první hodině je Roman Raj, domácí DJ, producent, zakladatel, spoluzakladatel značky Moving Pictures a hrajeme si poslední dva releasy z tvojí produkce. Takže tohle byl, říkal jsi, Ital, DJ Akero.
1: No je to jakoby z naší label produkce, no, tohle to byl italský producent Akero, který u nás vydal první vinylový EPčko a teďka si pustíme v podstatě taky Itala, to je se, no, vlastně docela sranda, akorát, že Itala žijícího většinu času v Londýně, teď už dlouhou dobu v České republice, střídavě je z Indii v Goa, kde je přes zimu a to je Rico Casaza, který u nás jako jediný vydal dvě desky.
0: A jak funguješ jako label, když někdo dělá třeba podobnou muziku, jako teďka si hrajeme, má ti poslat demo a vydáš mu to, nebo je to na základě čeho?
1: Demo mi určitě může poslat, jestli mu to vydáme, to je velká otázka na rovinu, protože ten výběr v podstatě jako je hrozně těžký ve smyslu toho, že těch věcí posloucháme hodně a těch desek jsme schopní vydat málo. Takže určitě posloucháme všechny dema, co nám přijdou. To můžeme slíbit, že když nám někdo něco pošle, tak si to opravdu pozorně poslechneme. Ale jestli to vyjde, to je záležitost prostě spousty dalších okolností, já bych řekl, mezi nebem a zemí.
0: No tak jasně, předpokládám, že ti pošlu a hned mi to jako vyjde prostě druhý den na vinilu.
1: Jo, ale opravdu posloucháme všechny dema svědomitě, jsme ještě dostatečně malí na to, aby jsme si to mohli dovolit.
0: A kde jste teda potkali třeba Rika, když žije Itala žijícího v Londýně, v Goa a v Čechách?
1: V podstatě Rika, už je to hodně dlouho, musím trošku lovit v paměti. Ale on, seznámili jsme se tuším přes jednoho známého Jacka Kiranmaje, jestli si dobře vzpomínám, možná to nejsem úplně přesný, už je to opravdu hodně let. A když on vlastně se stěhoval do té Prahy a vlastně jak on zjistil, co děláme, tak nám právě poslal demo. Mm-hmm. Takže vlastně, a i tu druhou desku, bylo to zase, že nám poslal demo a u něj je teda super věc, že on když nám pošle demo, tak nám pošle prostě těch tracků 30 a ještě takových 30, který opravdu se jakoby hodějí pro ten zvuk, co děláme. Takže tam pak se vybírá víc snadno, než často u jiných lidí, no.
0: No, ok, a je to takový zvuk až jako deep houseovej, až jako deep technovej nějakej?
1: No, on dělá jako barevnou hudbu, netradiční ve smyslu toho, že jako nevím vždycky, co bude, jaká nálada přijde. Spousta těch tracků je prostě originálních, zajímavých. No a proto tu hudbu vydáváme.
0: Tak se do ní pojďme ponořit. Rico Casaza a EP Climax, který můžete koupit i ve Fono.cz na vinilu, na EPčku.
1: Ale teď promiň, že ti skáču, nevím, jestli teda nehraješ nebo žrá náhodou remix, tam vlastně jsou...
0: Možná hraju remix, nevím.
1: Tak když tak to pak dopřesníme.
0: Ale EPčko se jmenuje Climax.
1: Jo, jo.
0: To čtu správně.
1: Přesně tak.

0: Posloucháte Fonotáč, hrajeme si desky z produkce značky Moving Pictures, domácí label House, Tech House, Techno. Teď si hrajeme Rico Casaza, EPčko Climax, před chvilkou to byla originální skladba Remind Me Please a teď je to skladba Climax a je to remix od Romana Raje, který je tady se mnou na mikrofonu, který protestoval, ať to nepouštím, že to udělal moc rychlý, ať to mám zpomalit. Jako, opravdu, jo. Prosím tě, a co tvoje autorská tvorba vlastně, nebo spíš tě baví ty remixy, nebo spíš tě baví dělat ten zvuk, nebo kde tady v tom všem seš, nebo od každého něco?
1: Nejvíc mě baví určitě dělat svoji vlastní hudbu nebo remixy, ale na rovinu mám na to prostě strašně málo času, protože ta práce mi pohlcuje prostě skoro veškerý čas, jako, nebo ne veškerý, ale 70%, 80% a pak už zbývá prostě málo na ty koníčky a vlastně ještě starat se o label a tak dále, tak v podstatě potom na tu vlastní produkci zbyde toho času míň.
0: Když říkáš ta práce, tak ti myslíš job úplně mimo, jako tady
1: mimo, jako by zvukařský job, kdy vlastně dělám postprodukci pro dubbingový v podstatě natáčení a dělám tu postprodukci v podstatě toho natáčení těch herců. To znamená, když je ve filmu někdo v jeskyni, tak aby to znělo, že je v jeskyni. Když někdo telefonuje nebo povídá vysílačku, tak to musí znít jako vysílačka a tak dále a tak dále. No.
0: Takže sound design taky
1: sound design takový, v podstatě, jasně. No, přesně tak.
0: No. Taky vím, že jsi jeden čas dělal a chodil k tobě tajemný producent Daryl Bálky se učit pracovat s Abletonem. To ještě pořád děláš? Že?
1: No, neřekl bych, že se učil chodit ke mně pracovat s Abletonem, ale společně jsme míchali jeho tracky pro asi 2 nebo 3 desky. Takže vlastně využíval moje studio a nějaký můj prostě dohled nad tím, aby ten finál, on už přicházel s celkem jako pěkně znícíma věcma. Navíc on v podstatě to má celý založený na samplingu, dělá opravdu poctivý sampling, kdy kombinuje vše možný prostě vlastně desky a úryvky různých desek úplně dohromady, dělá takový koláže. A dělá to šikovně, takže ono už té práce tam zas tak moc nebylo. My jsme většinu těch jeho desek udělali vždycky za 2 dny, byl celý vinyl smíchaný. Takže no, už je to pár let, co byl u mě naposledy, asi 3 roky, myslím.
0: Já myslel, že se k tobě chodil i tak trošku jako něco naučit, takže spíš jste tam jako spolupracovali.
1: Spíš takhle, a jestli se něco možná naučil, tak při těch session dohromady, jo, protože jsme ty věci prostě řešili spolu, jakoby o tom komunikovali. A tak asi tak, ale že by nikdy jsem to nebral, že by ke mně chodil přímo na lekce, který jsem teda v tu dobu dělal, to je pravda.
0: A už to neděláš?
1: Už to nedělám, no. Není na to, skončil jsem asi před 3 nebo 4 rokama, kdy prostě v týmí druhý práci tenkrát, dneska hlavní práci, v podstatě toho by začalo být tolik, že se to nedalo absolutně ukočírovat.
0: Jasný.
1: A to ale, trvá dodnes, no.
0: Ale jako DJ občas hraješ, viděl jsem tvůj set z Berlína, z takový ty vykachličkovaný koupelny.
1: Jo, tak je to můj největší koníček, já jsem prostě zjistil před lety, že stejně mě nic jinýho nebaví, takže prostě pro mě je to jako skvělý koníček, no.
0: Darylovi Bálky mu tu první desku, se kterou si právě asi pomáhal, tak tu jsme mu tenkrát vydali my, byl to náš první a dost možná poslední release, tak já ji tady mám, mohli bychom si s ní zahrát.
1: Super, určitě.
0: Daryl Bálky tam skládá zvuky z jazzu, něco je tam dohrávaného živě a do toho je nějaká jeho produkce, tak si pojďme pustit tenhle ten release.
1: A zdravíme.
0: Zdravíme tajemného Daryla. A zároveň tuto desku stále máme skladem, takže můžete ji koupit ve Fono.cz a jen a pouze ve Fono.cz. Daryl Bálky, jeho první EP.

0: Posloucháte Fonotač na Color Music Radio, taky na nás můžete mrknout i s video obrazem na www.mixcloud.com/live/fonotač. Máváme do kamery, měli bychom ukazovat víc obalů desek, speciálně třeba tenhle, protože mým hostem je Roman Raj. Před chvilkou jsme hráli novinky z tvýho vydavatelství Moving Pictures. Bavíme se teďka o tom, že letos vydáte vlastně ještě jednoho chilského producenta, si říkal?
1: Ještě vlastně tenhle rok se nám podaří udělat dvě desky, takže 13. bude v listopadu, pokud všechno klapne. Teďka se lisuje v Německu a bude to chilský producent Camilio.
0: Tak to si potom taky pustíme. No a teď už jsme zabrousili do, protože já vždycky vyzývám lidi, aby vzali desky třeba, ke kterým mají příběh nebo vzpomínku, nebo jsou to jejich nejstarší desky, nějaký ovlivnili. A ty si přinesl tady tu, já ji teda ukazuju na kameru, protože je řádně poslepovaná izolepou ze všech stran, okousaná, ohlodaná, natržená.
1: Ale hraje a neskáče.
0: Ale hraje a je v relativně pěkném stavu a je to rok 1994 a uveď to, prosím tě, co je to?
1: Tohle to je Car Craig a jeho projekt Paperclip People, který já jsem vlastně od jeho vzniku absolutně adoroval a miloval. A k téhle desce se váže takový příběh, v podstatě mám jí, nevím přesně kolik let, jestli 26, 27, něco takového to bude. A v podstatě je to, protože on ten track Open Throw vydal původně na svém labelu Planeté. A tohle to je první licence vlastně do Evropy, kterou udělalo Ministry of Sound. A ta deska nebyla tenkrát vůbec k dostání a já jsem ji vyměnil s tuším tenkrát DJem Sidecarem Pepínem, který už hodně roků nehraje. A tak jsem ho vyměnil asi za 8 desek, tuhletu jednu, protože jsem ji tak moc chtěl. No a udělal jsem dobře, protože ji hraju doteď.
0: Jaký vlastně teda byly tvoje začátky? Tohle je rok 94, tak už v té době si někde...
1: Ne, já jsem začal někdy 96 nebo 7, teď si nejsem přesně jistý, musím se na to podívat.
0: To je úplně jedno.
1: Nepamatuju tu si to. No a říkal jsem si, že možná těch 30 let, jako, že bych oslavil, tak jako lehce, tak se musím kouknout, kdy to vlastně přesně
0: tak
1: bude.
0: Tak můžeš slavit, průběžně.
1: Ale, takže v tu dobu, co já jsem jí kupoval, v podstatě už byly jako víceméně vyprodaný, já jsem nemohl sehnat nikde, ale je pravda, že tenkrát nebyl internet v tu dobu ještě, nebo respektive byl, ale nebyl, nefungovaly žádný krámy, shopy na něm a málo kdo ho měl, takže...
0: Kam jsi jezdil pro desky?
1: Tak my jsme buď to nakupovali normálně u nás v Praze, že jo, kde byly asi 3 krámy, Diskodák, pak no. Eiffel samostatnej, pak ten krámek, který tuším vlastnil Kugy, tam jsem kupoval jednu dobu hodně, prodával tam tráva, vždycky naštvaný.
0: A to bylo kde?
1: To bylo u Flory.
0: Okay.
1: To byl krámek u Flory, fungoval několik let a tam teda jakoby Kugy dělal skvělou selekci, takže já jsem tam jako opravdu, na rozdíl od Diskodaku, kde dělal Rostě takový komerční výběr vždycky, myslím, že se jmenoval Rostě.
0: Je tam pořád, sedí
1: no,
0: tam.
1: No, je tam pořád, ano. Jo. Já jsem tam před pár lety byl tam, no, takže věřím tomu, že tam, a už tenkrát jsem tomu nevěřil, že tam stále je úplně ve stejném náboji jako tenkrát, takže no, ten je tam asi doživotně. Každopádně tam jsem jako nakupoval desky, to byl největší shop, že jo, tenkrát. Vlastně oni to na těch schodech zámeckých, nebo tam to vlastnili spolu s Eiffelem a pak když se přestěhoval, tak se rozdělili a když vlastně teďka je někde u té Karlové ulice už 20 let nebo 25 let a vlastně Eiffel na Žižkově otevřel svůj krám, že jo, si pamatuju. No tak mezi nějak v tomhle to mezidobí, nebo jakoby trošku později, někdy když už oni byli rozděleni, tak vznikl ten krámek na Floře, který tuším, že dělal Kugy.
0: A ten měl nějaký jméno? Tam jsem nikdy nebyl.
1: Určitě měl, ale nevíš, kdybys mě zabil, tak se nespomenu. Ale jako tu selekci měl skvělou, byla tam hodně drum and bassu, samozřejmě, ale i na ten house měl opravdu, měl dva takový jako štokly a strašně moc dobrých desek, takže tam jsem kupoval hodně. Mm-hmm. No a pak vlastně, když začal internet fungovat víc později, někdy ten rok 99, 2000, mám pocit, že jsme začali jako tu internet 2001, pak už bylo, myslím, i Juno. Pak už se objednávalo hlavně z Anglie, no, na rovinu.
0: Krásný. Pod náma stále hraje skladba Open Throw, 14-minutová verze. ale už přejdeme tady ještě do další tvojí vzpomínkový a to jsou Deep Dish. Taky jí máš takhle od těch devadesátek, nebo co to
1: jo,
0: je za desku?
1: Tu mám taky. Samozřejmě kromě těch českých jsme jezdili i do Vídně nebo do Berlína, ale to nebylo tak častý. To byl vždycky výlet jako dovolená za deskama, za hrabáním. A já mám pocit, že zrovna tato kompilace, že jsem ji koupil ve 33, 45, tuším, že se jmenoval ten krám, který byl ve Vídni. Nejsem si jistý, ale myslím si, že
0: 30, to je obal. Jo, tady, kompilace, jasně, vidím. Taky řádně vožvejkaná, ale drží pohromadě. Tady nemáš žádnou cenovku, tak tady z toho nic nevyčteme.
1: Těžko říct, ale mám takový pocit, možná jo. No a tohle, co teďka teda zahrajem, to jsou starý Deep Dish, když ještě dělali skvělou hudbu.
0: Dneska už tě to neba, jo?
1: Oni jako projekt jako takovej, to, co dělají přímo, dneska už se mi moc nelíbí. A věřím, že pro spoustu lidí, kteří té hudbě přijdou nově, tak je to třeba zajímavý. Ale já z hlediska té historie, co znám, tak mám radši tu jejich starší tvorbu.
0: A už jsem našel alespoň rok na té kompilaci a to je rok 1998. Hrajeme se z kompilace Chronology Keep the Underground Alive. A desky vybírá Roman Raj, můj dnešní host.

0: Posloucháte Fonotáč, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz a mým hostem v první hodině byl Roman Raj, se kterým se teďka jdeme rozloučit. Vybral nám desku, která nám právě hraje, a to jsou Deep Dish z konce 90. let. Romane,
1: ano, prosím.
0: Kromě toho, že desky vydáváš, umíš je i vyříznout, zmastrovat, prostě zprodukovat, zprocesovat, tak děláš taky večírek. Pravidelný večírek poslední roky jmenuje se Lyra.
1: Ano, děláme jako label Lyru a budeme mít třetí vydání, na který bych hrozně rád pozval všechny posluchače 6. listopadu v Bike Jesus zase. A asi poprvé tady provalím, že jako hosta máme pozvanýho Funk the Voida, což je taky moje taková srdcovka.
0: A to je producentský jméno, který si pamatuju právě před 20-30 lety. Myslel jsem si, že to je Amík, takže říkáte, že to je Scott žijící.
1: Je to Brit, bych řekl, řekněme Brit žijící ve Španělsku.
0: OK. A pořád tvoří, pořád vydává?
1: Nevydává teď moc, ale začíná znova hrát. V podstatě teď se jako do toho po delší době začíná znovu pouštět. A vlastně chystá celý tour evropský, kde my budeme vlastně jako jedna zastávka v rámci toho tour. A myslím si, že určitě přijdou i nějaký nový věci od něj. Já trošku tak si myslím, jestli náhodou třeba si neposlechneme nějaký demo od něj, uvidíme.
0: Výborně, takže Funk the Void jako speciální host večírku Lyra 6.11.
1: Bike Jesus.
0: Romane, díky moc, že jsi přišel, že jsi
1: taky děkuju doskl,
0: že jsme
1: moc
0: doskladnili tvoje nové desky.
1: Děkuju moc.
0: Že jsme je mohli protočit a ode dneška je máme skladem ve Fono.cz.
1: Doražte koupit.

0: jmenuje? Radimo, jdu dát šestnáctku. Pojď a nechceš se mnou, když tak říct, proč je skvělý poslouchat desky na 16. Pojď. Posloucháte Fonotáč? Hej, teď jsem si nechal zaplý mikrofon, takže jste to všechno slyšeli. Máme tady novou rubriku, protože máme tady gramofon, který má speciální modifikaci a to je modifikace taková, že do Technicsu 1210 se namontuje speciální modul, profesionálně samozřejmě, a když se dlouho podrží tlačítko Start a Stop, tak ten gramofon přepne do režimu zpomalení. A to je něco, co v dnešní době prostě potřebujeme. Potřebujeme zpomalovat, poslouchat desky prostě pomalu. Historicky jsou desky, které vyšly na rychlost 16 RPM, 16 otáček za minutu. Většinou jsou to desky s mluveným slovem. A i když samozřejmě primárně tady ta funkce přehrávání na rychlost 16 je právě proto, abyste si mohli tyhle desky přehrát, tak my jsme postupem času zjistili, že je legrace si pouštět i desky, které k tomu určený nejsou, protože z něj prostě jinak, občas hodně divně, občas neposlouchatelně, občas velmi zábavně, nově, a my to rádi děláme. Dohromady s Radimem, který jsem dneska pozval na premiéru 16 ve vysílání. Čau, Radimo.
1: Nazdar. Já jsem úplně, to je prostě vzácná chvíle, já jsem rád, že jsem to součástí, protože tady se rodí fenomén, který teprve čeká na svoje fanoušky, ale já jsem tomu úplně propadl, takže prostě jediná skoro cesta pro mě poslouchat muziku, aby bylo tam, aby bylo na všechno víc času, takže prostě raduju se a přeju tomuhle, prostě ať se tomu daří.
0: A k tomu chci právě dodat, že Fono.cz a naše technické oddělení, speciálně vedoucí našeho servisu Jiří Kohoutek, umí tuto modifikaci na vašem Technicsu provést profesionálně. Takže kdybyste měli zájem se taky zpomalovat na rychlost 16, tak se obraťte na Fono.cz, buď přijďte v pondělí a v úterý, kdy tady je servis a Jiří je k dispozici, nebo můžete napsat na servis@fono.cz a zjistit detaily tady té modifikace.
1: A já bych k tomu chtěl říct, že je úžasný tady ten, vidíte ten princip, jo, že to je specialita, Martin si neschovává pro sebe jako tajnou věc, ale prostě šeruje ji se světem, takže jsem úplně nadšený, Martine.
0: No, potřebujeme právě víc lidí, aby jsme nebyli jenom ty jediný divný, a aby nás bylo víc, takže přidejte se, jestli vás bude bavit. Já teď udělám takovou malou ukázku, já jsem vlastně zavedl toto okénko, dneska je to poprvé a budeme to dělat každé vysílání. Každé vysílání vám pustíme jednu zpomalenou skladbu, protože prostě to průběžně posloucháme a zjišťujeme, že tu a tam něco na těch 16 dní líp než v originále. Dneska teda vám pustím kousek originální skladby, což je taková velmi prapodivná elektronika ze 70. let, která zní v originále takto. A je to takové rychlé a hektické. A my s tím právě provedeme to, že to zpomalíme na 16 a dáme si to tak, jak potřebujeme, po práci, k večeru, vydechnout, uvolnit se, přepnout na 16 a existovat. Takže pokud máte zájem o tuto modifikaci gramofonu Technics, obracejte se na naše technické oddělení.

Posloucháte Fonotač, porucha není na vašem přijímači. Tohle je deska zpomalená na rychlost 16 otáček za minutu. Je to modifikace, kterou můžete dopřát i svému DJskému gramofonu Technics 1210, MK2, 3, 4 nebo 5. A provádí naše technické oddělení pod vedením manažera servisu, pana Kohoutka. K dispozici na konzultace každé pondělí a úterý na prodejně Fono.cz. A my si v každém dalším díle tohoto pořadu do budoucna takhle kolem 19. hodiny pustíme něco na 16. Mimochodem, když se ta modifikace do gramofonu nainstaluje a přepnete na to, co by normálně bylo 45, tak to hraje na rychlost 22, což je takto. No a na závěr ještě přepnu zpátky na původní rychlost, abyste věděli, co jsme to vlastně provedli, a to je takto. No a to je to rychlý tempo dnešní doby, který je třeba občas zpomalit. Tak, máme k tomu nové nástroje. Přehoupli jsme se přes 19. hodinu a mým hostem v druhé hodině bude Lukas Hulan, DJ Lukas. Taky nám přinesl poklady ze svého DJského kufříku a začínáme s Hubertem K.

0: Dobrý den, dobrý večer a děkuji za pozvání, Martine.
1: No, velice mě těší a hnedka se mi dostal teda první věcí, protože si vybral Huberta Kach, tady toho německého pankáče. Já teda znám právě z té desky, kde je na bobelu ještě s tím Čírem, ale on pak v 80. trošku vyměk. Ukazujeme tady na kameru obal desky z roku 86, Ten Songs. Mm-hmm. Možná to je kompilace, ne? Nevím.
0: Hele, ne, je to normálně jako řadovka. Album klasický. Ta písnička se jmenuje Lonesome Cowboy a můžeme k tomu říct jenom, že mám pocit, že Pavla Růžičku, což je táta našeho kamaráda DJ Šva, tak jsem mám pocit, že toho asi hodně inspirovalo, protože vlastně potom zprodukoval vlastně Luci šrouby do hlavy a myslím si, že by to byl velký omyl, kdyby o tady té desce nevěděl a udělal to. To si úplně nemyslím.
1: Takový náhody se samozřejmě jako...
0: Můžou se stát, ale mám pocit, že v tomhle případě to asi tak úplně nebylo.
1: No. Tak nebudeme...
0: Ale je to jedno, myslím si, že jako nikdy ta recyklace nebo nějak jako dobrá recyklace vlastně k něčemu slouží, takže jako ta písnička od Lucie, ta verze od té Lucie, ji vůbec nechci hanět. Jako já vlastně tady tu desku mám strašně taky rád, jo, takže...
1: Do dneška to točí český rádio a možná by mohli zařadit i tuhle jenom tak pro...
0: Určitě no, mám pocit, že tahle málo kdo zná jako a už to musí jako opravdu spíš někdo hodně jako digovat někde a nebo to spíš zná starší generace no.
1: Kde jsi ty narazil na tuhle desku?
0: Hele, sleduju jeden takový kanál, teďko ti neřeknu to jméno, to si fakt nespomenu, ale je to kanál takových jako boomerů, který vlastně vytahujou různý starý věci. Hlavně teda převážně synthpopový a tak a vzhledem k tomu, že už jsem vám tady říkal, že mám trošku jako guilty pleasure tady v těch synthpopových věcech, mě vlastně DJ Loutka nebo Štíka, tím uzem lehká, tak mě vlastně nějakým způsobem na tadyhle tu vlnu jako naladil, kdy si dávno jsem o něj strávil hodně after parties, kde mi pouštěl právě hodně svoji sbírku tady těch synthpopových jako ulítlých věcí a vlastně narazil jsem to na tady tom kanálu a pak vlastně jsem si říkal úplně tyjo, tady to znám, jako, nebo je mi to strašně jako ničím, jako něco mi to připomíná, no a pak jsem vlastně zjistil, že vlastně jsou to šrouby do hlavy, že jo. A teďkon vlastně můžeme, tady takový ostý můstek, že vlastně tady s tím synthpopem, tak teďkon tady další věc, kterou jsem vybral, tak jsou samozřejmě Duran Duran, který Loutka miloval a který já si pamatuju, že když jsem byl ještě jako, že jsem ročník 80, takže pro mě jakoby Duran Duran v té době, když jsem byl nějaký, jako, dá se říct, ještě dítě, tak mě to nějak moc ničím nebralo, nebo bylo to pro mě takový jako odpad, bych řekl vyloženě. V tom bravíčku jsem ty plakáty nesnášel vyloženě, ale on mi tenkrát, když mě bylo potom už jako nějakých 19, 20, přesně si to nepamatuju, tak mi pouštěl právě nějaký desky a tenkrát ještě mi pouštěl zakázaný videoklipy, který měl doma na nějakém DVDčku nebo nějaký videokazetě, já už to ani přesně nepamatuju. A tam byl právě Šofér a nějaký tady ty sexistický videoklipy. A vlastně mi to ukázalo, něco strašně ničím nějak jako dostalo a začal jsem to od té doby jakoby poslouchat. No a potom, když Michal odešel, tak jsem nějakým způsobem prostě začal jako ty desky sbírat. Takže jsem si začal kupovat prostě zpětně nějaký věci, které mi on pouštěl. Tady to je zrovna... já mám jako i ty řadovky, ale tady to je zajímavý album. Tady to je album, to je Arena, to je Live. To je jako živej vlastně koncert, dá se říct. A vybral jsem písničku, kterou Michal měl hodně rád, a to je Save a Prayer. Ale samozřejmě na té desce je spoustu takových těch klasických Hungry Like Wolf, jako Wild Boys, Šofér. Prostě samý bomby. Jo, lidi, kteří znají tady tu kapelu, tak myslím si, že asi tady to není třeba vůbec představovat.
1: Takže tak a tohle je skladba Save a Prayer. Živá verze teda.
0: Živá verze Duran Duran. Z Arény a teď ti přesně řeknu, je to nahraný v roce 1984. Arena, mám pocit, že to je v Řecku. Teď kecel, ale je to live verze.

0: Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz na Color Music Radio a taky i s obrazem na mixcloud.com/Fonotač. Desky nám dneska vybíral v první hodině Roman Raj a teď je tady se mnou Lukas Hulan a projíždíme to teda od tvého dětství, člověče. Takže měli jsme tady Rishu.
1: Je toho tady jako, myslím, že bychom tady byli asi klidně celý den, jako kdybych vám chtěl fakt pustit všechno to, co mě nějakým způsobem ovlivnilo dobu nějak to, ale jako vytáhl jsem tady nějaký desky samozřejmě, který jsem našel v archivu po babičce, který jsem poslouchal jako mladý kluk, určitě k ním patří Richard Miller, respektive jeho kapela ještě s Laco Lučeničem, Banket, Bioelektrovízia, myslím si, že to je jedna z nejlepších slovenských desek nějakého takového, řekněme, taky jako synth popu, nebo už nějaký jako náznak nějaký elektroniky, bych řekl. Jako. Tahle deska je zajímavá tím, to jsem ti říkal před chvilinkou, že vlastně vyšla i v angličtině, že jí Laco Lučenič s Richardem Millerem vlastně přespíval jí Richard do angličtiny. Ta deska se skoro nedá sehnat, najdete ji na Discogsu, myslím si, že i na internetu si můžete poslechnout i ty verze. Mám pocit, že v Kamarádovi do deště byla zrovna ta anglická verze tadyhle z té písničky, kterou jsme si hráli, takže ten, kdo si to bude chtít dohledat, nebo ho to nějakým způsobem zajímá, tak ať si to najde. A jinak, jak říkám, těch věcí, jako, které mě jako malýho ovlivnilo, bylo dost. Jako samozřejmě všichni tady asi většinou vždycky zmiňují nějaký ty Jacksony. Jako, my jsme určitě hodně poslouchali taky Bee Gees, Abu, samozřejmě Bonnie M, to jako nesmělo chybět. Teďkon další písničku, kterou si pustíme, tak to je samozřejmě moje oblíbená věc, moje oblíbená kapela. Tadyhle to je track Word Up ze stejnojmenného alba od kapely Cameo. A jinak jsem ještě chtěl vlastně říct, že vlastně s těma oldschoolovýma věcma, který mě nějakým způsobem ovlivnily, tak samozřejmě jsem už zmiňoval některé tady ty kapely a samozřejmě mě ovlivnil taky hodně můj vlastně, dá se říct, takovej strejda, mámin bratranec Martin Hrdinka, který vlastně tady ty věci hodně tenkrát jel a nějakým způsobem třeba natáčel mýmu dědovi na kazety, potažmo si děda scháněl i některé ty desky, a takže jsem měl trošku přístup i, řekl bych, docela k dobrý hudbě, samozřejmě spoustu tadyhle z toho funku a diska toho, kterýho mám hodně rád teďkon a kterýmu jsem se dostal až teď, jsem dostal se později a to pak pustíme tady po tadyhle z tom. To řeknu pak ještě víc po tadyhle z té desce od Cameo.
0: No počkej, tím, že jsi měl teda jako takovýhleho strejdu Martina Hrdinku, známýho DJ do dneška vlastně aktivního, myslím, že Noční proud pořád jede, že jo?
1: Mám pocit, že jo, no, že to jede furt, no. Akorát Martin teď už hraje takový jako gigs, nebo vystoupení, který jsou většinou takovýho komorního tématu. Zajímavost je, že ten Martin hraje pořád CDček, že se nedostal na tady ty flešky a nějakým způsobem stále odmítá se nějak toho, ale zase v tom ho jako respektu a mám ho rád, protože jako je to taková kultura, kterou on zažil a kterou on respektuje a prostě každý máme na výběr. Někdo hraje z desek, někdo z digitálu, někdo z CDček. Já si myslím, že to je hlavně o hudbě, že je jedno, z jakého vlastně formátu člověk hraje. Pokud to teda není kradený a není to nějaká hodně špatná MP3, což totálně jako nerespektuju a nemám rád.
0: A byl to tenhle fakt, že byl to tvůj strejda, nebo je to tvůj strejda, jako byl to ten impuls, že si ty se začal, jako že se dostal DJingu?
1: No, já nevím, jestli to byl úplně impuls, ale jako samozřejmě jedna z věcí, mám pocit, že jako první, co mě ovlivnilo, byl gramofon u mýho babičky a u mýho dědy a u mojí babičky. Jo. Tam jsem nějakým způsobem poprvé prostě viděl ten gramofon, tu přenosku a nechápal jsem to vůbec, jak to může hrát a tak. Takže to bylo asi jakoby první, ale neřekl bych, že úplně Martin. Já jsem toho Martina začal sledovat vlastně pozdějiš, nejdřív ty desky jsme měli doma, že jo, a potom jsem ho začal vnímat až potom, když on dělal ty pořady v České televizi, který byly až po revoluci, jo, což já jsem ročník 80, že mě mohlo být nějaký 9-10, něco takového, kdy on začal dělat nějaký ty hitparády a takovéhle věci a tam samozřejmě už jsem to začal sledovat a myslím si, že určitě tam nějaký to zakořenění bylo, ale podle mě jako mě víc dostával potom Michal Viktořík, jo, protože přece jenom ten Michal, který byl paradoxně kamarádem Martina, jako velký kamarádi, oni spolu začínali tenkrát diskotéky na Marzu ve Vršovicích, hodně známý diskotéky v té době, já si to nepamatuju, já jsem byl malý dítě, ale jako znám to samozřejmě z nějakých různých stories, ale prostě ten Viktořík mě přece jenom trošku jako bavil víc tím jeho výběrem, jo. Neříkám, že Martin neměl špatný výběr, tam byly spoustu taky skvělých věcí, desek, který jako jsem slyšel vlastně od něj poprvý, ale řekl bych, že ten Viktořík byl asi takový jakoby první impuls nějakého DJskýho, řekněme, nějaký tendence by DJ, jako jo.
0: Hele, a teď jsme tady prokecali celou skladbu, no, Word Up, budeš se na mě
1: je to první.
0: Když pustím
1: Můžeme pustit úplně v klidu jakýkoliv track tam najdeš, takže v pohodě.
0: Takže Cameo jsou tvojí stálice prostě.
1: No stálice, je to jedna z kapel, který z těch oldschoolových kapel, který mám rád, ale samozřejmě jako, jak říkám, kdybychom si měli povídat o tom, o všem, co mám rád, tak bychom tady možná museli být i klidně týden.
0: Já se tě zeptám za chvíli, kolik máš desek, tak začni pomalu počítat, jo?
1: OK.

0: Posloucháte Fonotač a my se tady teď noříme do syntezátorového moře, tak jak to umí vytvořit jedině Yellow. Tihle dva pánové, co to jsou, Holanděni?
1: Švýcaři.
0: Švýcarské producentské duo od 80. let a tohle to je skladba Oh Yeah. Jsi říkal, že jsme si zahráli jaký mix?
2: To je Indian Summer Mix, jo. Je to takový trošku taková B-side version tadyhle z toho klasického známého tracku, málo kdo to zná, ale jak jsem ti říkal, tahle věc, jako když ji pustíš dnešnímu publiku, tak to stejně funguje, jako to fungovalo kdysi, takže hodně načasová věc, bych řekl.
0: To není jenom jako raritka z tvý domácí knihovny, ale i tohle máš ve svým DJským kufříku, jo? Když někam
2: občas jde. Já samozřejmě rád tahám právě tady ty starší věci, jsem ti říkal, že prostě rád hraju takový ty B-side, třeba Prince, houseový remixy a tak, z té doby, z těch 90. let, někdy i z konce 80. Je to fajn trošku ten set osvěžit nějakýma věcma staršíma, nemám rád hrát prostě striktně jenom nové věci, to je strašná nuda, takže já hledám vždycky do toho setu takový jako takový mix všeho starého, nového, současného a tak, no.
0: A jsem rád, že i ty si přijal moji výzvu a vzal si desky, ke kterým máš nějaký příběh, takže teď tady točíme s single Moody Mana a ten říkáš, že pamatuje i starý Roxy Dust Maidany a...
2: Určitě, tahle deska mám pocit, že je z roku 96, nechci úplně lhát, ale myslím, že lidi, kteří používají Discogs, tak si to můžou vyhledat, ale je to určitě nějaká půlka 90. let a je to věc, která jako vždycky fungovala na Maidanu. Já vlastně možná, jestli si to stihnem, tak jsem chtěl říct, že já jsem byl vždycky hodně propagátor nebo milovník Deep Houseu, Tech Houseu a Minimálu. Myslím si, že jsem byl jeden z takových průkopníků tady, který tady ty věci hráli, ale samozřejmě jsem měl taky hodně rád jako holandskou scénu, mám tady nějaký ještě holandský věci a hodně francouzskou scénu. Takový ty Daft Punk, to všichni znají, že jo, prostě samozřejmě málo lidí už zná třeba Motor Bass nebo DJ Deep a tak, takže jako těch vlivů, který mě ovlivnili jako v mém nějakém DJským životě, je strašně moc, jo. A prostě nemám rád, a to jsem ještě zapomněl na Detroit a na spoustu dalších věcí. Já jsem byl vždycky takový člověk, který jako měl rád jako víc věcí. Jsem nikdy limitovaný jedním stylem, jo.
3: Já jsem říkal, přines 10, 15 desek, přinesl si jich 50, tak já taky nikam nejdu s menším kufříkem, než je tenhle.
2: No, já to neumím moc, jako, a hlavně teďkon máme moc málo času, takže se snažím tak nějak tady teďkon spontánně vytahovat nějaký věci. Takže tohle je jedna taky z věcí, která mě ovlivnila. Určitě Moody Man je jeden z mých favorit producers. Doporučuji, je to vlastně na pomezí diska, funku, houseu, je to takový mix všeho, no. Jenom musím říct, že ta deska trošku už prská jako táborák, jak slangově říkáme, a musím si ji vyčistit, asi si ji tady u tebe vyčistím, no, abych ji zase mohl oprášit.
0: Je tam i hezký ženský vokálek v tom, což mi připomíná tvý častý Maidany se Charlotou, se zpěvačkou Charlie Van z kapely Om Square, se kterou do dneška asi ještě občas někde vystoupíš, nebo už ne?
2: No, už moc ne. Myslím, že naposledy jsme vystupovali před nějakýma 7-8 rokama, kde nás oslovil Daniel z Never Enough na speciální event, který dělal pro nějakou firmu, a tak tam nás oslovil, kde jsme jakoby vystupovali, ale shodou okolností si jenom na to trošku pinknul oslý můstek, protože vlastně já slavím letos 30 let DJingu. Letos na podzim zima 10. listopadu děláme společně s Om Square, právě se Charlotou a Zonzou Čechtickým, děláme 30letý výročí, oni slaví 30 let s kapelou, já slavím 30 let s mojím DJingem a bude to v Roxy 10.11. Takže to se ještě určitě jako lidi dozvědějí, protože máme naplánovaný nějaký věci a nějakou
0: tady
2: reklamu.
0: Tady to rozhodně protočíme, protože Honza a Om Square vydávají single při té příležitosti, bude to limitovaná edice s 3D brýlemi a ten single tady budeme mít a Honza ho přijde představit, asi za měsíc vychází, takže na to se těšíme a k tomuhle se ještě budeme věnovat. A ještě mi řekni úplně k té předchozí otázce, kolik máš teda doma desek?
2: Hele, já jsem to nikdy nepočítal, jakoby po jedný.
0: Na tisíce.
2: Na tisíce, myslím si, že přes 3000 desek určitě mám doma. Není to moc, znám lidi, kteří mají třeba 25 000 desek doma, jako je třeba Vic, a nebo 15 tisíc desek má třeba Čenda, můj kamarád Detrick. Jako tady v Čechách se bavíme, jo. Samozřejmě znám spoustu lidí v Anglii, osobně spoustu známých DJů, který mají těch desek ještě víc, ale jako na tom českém políčku, co jsem měl možnost nějakým způsobem poznat osobně někoho s nějakým velkým počtem desek, tak je to určitě jako Vic a DJ Detrick. To jsou takový lidi, kteří mají opravdu...
3: 3000, to je takový disciplinovaný číslo. To je, jo, jako znamená, jo, to je ještě... že nejenom přidáváš, ale i pouštíš.
2: Hele, jo, a řeknu ti ještě jednu věc, vlastně, že jsem poslouchal tady váš rozhovor s Olinem, který vlastně říkal s tím stěhováním, jako ono, těch 3000 desek je dost na to, když
3: no,
2: se stěhuješ.
3: To nechceš.
2: Jo? To
3: nikdy.
2: Fakt ne, jako. A takže já spíš jako nějakým způsobem jako my, nějak mám rád takový to pravidlo, nebo míně víc, jo, protože já už teďkon mám dost problém jako hledat v těch deskách, dneska jsem měl i docela, nebo včera jsem mě vlastně oslovil na poslední chvíli, takže jsem měl docela dost velký problém vůbec jako najít tady v těch deskách jako něco, co bych chtěl dneska pustit, takže ten člověk, který má doma 20-25 tisíc desek, potěš pánu.

0: No tač a blížíme se pomalinku ke konci a teď nás bere Higher and Higher DJ Lukas Hulan, který přinesl kufřík 50 desek. Já jsem si říkal, že mi to budeš muset alespoň okomentovat, protože to si nezahrajem ani náhodou, že jo, ale když tady tím listuješ, tak já tam vidím Belmonda, takže Vladimír Kosma a soundtracky tam
1: máš. Já miluji hudbu jako celek, jo. Tak já jsem nikdy nějak moc jako nerozlišoval ty styly, vždycky to, co mě nějak k srdci jako prostě, když mě srdíčko řeklo tohle, se ti líbí, vem si to, kup si to, tak jsem to udělal. Že já mám rád vážnou muziku, soundtracky, disco, funk, mám rád i rock, pop, všechno jako, já prostě nějak tady to nikdy jsem nějak neřešil, jo, styly. Takže jako říkám, no, chtěl by to někdy udělat nějaký takový celodenní to jako digging a povídání a tak, no, mě by to strašně bavilo.
0: Klidně uděláme pokračování a dáme tomu nějaký užší rámec, abys to neměl tak těžký s tou selekcí.
1: Jo, a to bychom měli udělat. Ale mě doma spíš.
0: Teď nám běží čas a ty taky vydáváš desky. Nightpunk Recordings, Mikro...
1: Nightfunk, já den, každý to říká jinak, to už neexistuje, to je vlastně label, který je už u ledu nějakou dobu, myslím, že jsme skončili v roce 2014-15, to jsem dělal kdysi dávno se známým taky jako legendárním houseovým DJem, DJem Brownem. To skončilo, vlastně teďko já připravuju nějakou jako takovou spíš retro verzi, že vezmu nějaký ty starý věci a dám je na vinyl, jako Various Artists a dám to na Bandcamp, jinak se k tomu nechci vracet, to už je prostě věc, která je za náma. Aktuálně v tuhle chvíli manažuju dva labely, jeden je Telepatin, což je takový label, který je vyřizávaný jenom, to dělám společně s Tomášem Teslou z Gram Records, kde to děláme tím řezáním jenom z důvodu toho, že jsou to známý hity v editech, v remixech a nemáme na to práva, bylo by to hodně těžký, jako to nějakým způsobem dát ven, takže to je hodně limitovaná záležitost 50 kusů, 30 až 50 kusů. A tohle, co si teď pustíme, tak to je vlastně věc, která vychází na mojím současném labelu, což je normálně jak press, normální, prostě vydáváme normální desky v distribuci, je to po celém světě, naše desky jsou v distribuci, takže naše desky můžete najít ve Francii, v Anglii, v Německu, v Japonsku,
0: v Americe. A doufám, že je
1: Fono.cz. Já doufám, že příští týden i ve Fono.cz a to je label, který dělám ještě společně s mým kamarádem Adamem a dělali jsme to ještě společně s naším kamarádem Jakubem, ale rest in peace, ať mu zem lehká, bohužel není už mezi námi a tímto bych chtěl vlastně mu věnovat tadyhle tu ukázku, co tady pouštíme jemu a samozřejmě celému světu. Tahle deska by měla během 14 dnů, možná 3 neděl se objevit na všech online shopech na internetu. Je to vlastně Alex Arnaut EP a je to Mikro 003. Já jenom můžu ještě, když tak prozradit posluchačům nebo divákům, že vlastně v tuhle chvíli máme připravený další EPčko, což je repress Manuela Sahugona z anglického tech house vydavatelství Beagle Records, to bude Mikro 004. Pak bude Mikro 005, to je Ryo Kawamoto, japonský producent a DJ, skvělej jako producent, na to se fakt těšte. A pak máme ještě připravený Parallax Deep, což je švédská producentka a DJka, kde by měl být jeden skvělý remix, to ještě nechci prozrazovat. A pak nás čeká Double EPčko, kde bude Various Artist a budou tam ty nejlepší producenti z Německa, z Londýna, z Rumunska.
0: To máš strašně našlápnutý. Roman, který tady byl za svůj label Moving Pictures, říkal, že vydává jednu nebo dvě ročně, takže ty kolik?
1: My teď budeme vydávat každý dva měsíce jednu desku.
0: Výborně. A máš to taky tak, že přijímáte dema nebo si vybíráte?
1: My si většinou vybíráme dema, ale přijímáme taky dema, takže klidně nás můžete kontaktovat na Instagramu, nebo přímo mě, jako na mém osobním Instagramu, ale v tuhle chvíli můžu říct, že jsme nikdy do konce příštího roku pomalu vybukovaný, takže prostě samozřejmě jsme open, když nás to nějakým způsobem bude bavit, tak se určitě dohodneme, jak říkám, máme release plán na rok dopředu.
0: Výborně. Bude to poslední věc, kterou dneska zahrajeme, protože za 3:08 a ještě mi řekni, kdybychom chtěli tebe chytit jako DJ v klubu, tak můžeme vyrazit kam?
1: V klubu, co se takhle rychle pamatuju, tak určitě v pátek mě můžete zastihnout v mém domovském klubobaru Krymská, kde hraju společně s mladým a nadějným DJem Johan. Příští týden v pátek hraju v berlínském legendárním klubu Hopetose v Berlíně a pak mám ještě něco tady v Praze, to si přesně nepamatuju, ale vím, co mě určitě čeká na konci září, a to je 26. září hraju v Malmo ve Švédsku na skvělém eventu v klubu Inkonst.
0: A na závěr ještě jednou 30 let DJ Lukas Hulan, Roxy společně s Omsquare
1: 10.11.
0: Lukáši, díky moc, že jsi dorazil.
1: Děkuji
0: ještě
1: za pozvání.
0: Ještě malinko vracím tady to na začátek a si to užijem, tu tvoji novou desku. Pouštíme si Test Press, čili ještě to není venku, až to bude venku, koupíte to i ve Fono.cz.

Music Radio. The best music in town.

0: Partnerem pořadu je Arekord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arekord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Vážení cestující, navštivte naše facebookové stránky Dream Flight, přidejte se k nám a neujde vám žádný náš let na planetu snů s chilloutovou hudbou. Klidný let a příjemný poslech vám přeje ze stanoviště řízení letu Dream Flight Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.
1: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Při poslechu našeho pravidelného pořadu, možná bych mohl říci i týdeníku, vás vítá František Vich. Tradiční čtveřici dnes bude tvořit jedno energické rockové trio z Quebecu s názvem Penelope. Stylově velmi pestří Le Blaireau de Ravel, mladá zpěvačka s uměleckým jménem Pyjama, to bude spíš lehce experimentující pop-rock, a na závěr tady mám mistra francouzských jazzových, ale i rockových houslí Didiera Lockwooda. Odstartujeme tedy skupinou Penelope. Tahle pocházela z francouzské komunity kanadského Quebecu, ale existovala i stejnojmenná skupina kdesi od Marseille. Obou jsme se už v našem pořadu kdysi lehce dotkli. Dnes se třemi písničkami vrátíme k těm Quebecanům. Tohle trio se zpívající kytaristkou začalo svou krátkou kariéru v roce 1999. A ještě v témže roce se stihli představit několika singly a brzy i prvním albem. Jmenovalo se Je fais fuir la visite. Tehdy zněli hodně syrově až punkově. Alba se prodalo 5000 kusů, což bylo na tamnější poměry v zásadě garážové frankofonní kapely více než pěkné. Hned si z něj dáme jednu ukázku. Le Cri.